0: Co tam popečiche a přimnije Mati Gisbauk, so by nam rek, do kotros mera nechám rec ta kara, to nic, ale to jo legenca takhle s programom pojedze.
1: Dobar ranko vam, haj, to poladame na to. Čera je so konecach Frinkolivo, tam bi radio Zadkula s hostčom a su tam beach volleyball radi. Hač nam małe přetornenje, dešča dla su tam reálne športové večok doživili a potem skotko rozpravjame. Dale zabierame sa tež ze starými bateriemi v odpadkach, tam menice z cíla nesúšia. V příjaných mesacach, to so Danko Handrik správu rožonuje po celkonie 15 letách rozprávnictva jako AD-korrespondent. Za to je s kolegami ešte raz jen vosibite bohočínsky film produkoval a nám právu ze svojim aj vočom aj pokaza a vám o tom potom povieda. A dženca je 7. júlia, s tým je dženca Jane Mudry, abo tež holandské jahody, što je rožde čerdla sú tak vobľubované a rostu poprom dere po horcoče a deščach, Petina Venderotova je so rozladovala.
0: A tako a hinešu hučbu za vás máme tež z přijatovaniu, kaj štutujú levod spevar jasting.

Vlad Sabajuc z moldavského města Sahul, znáte jako Zatoši. Leca je tuto spiel na ESC ve Víně prezentoval. Welcome to Moldova! Čenca zmeje pobytlarský policist, svoju rečnú hodinu pančicach kukuje, štúž má prašenia, štúž chce tajke odbyť, von tam bude vedomie zahradnisko zjazka od poponu 4 hač do 6. Čenca znamená raz na serbský spiel a praženú kubasku do Delan, zjavná proba serbsko-muskokora Delane odmeje sa Čenca večer 7. na dvore konečansko domu Delane konecach. Zromadnje z drugimi spivač čini vujke veselo, a na tajke přeprošatež dženca zaso večo 6. dokoruje rumnosće serbsko-ludova ansambla. Dženca pokaza so na rože Ortenburg nimska tragikomedija De Held vom Bahnhof Friedrichstraße a jutze večo je kino pod hohem nebjom na cele inaši mestne tu vemiše, a to na Sprevinej Hase, to je tam, džiš bi nede budiska voclarnja, džiš jedžiš garbarsku, dele a vodpočiš pred mostom a mynom hišče napravo. Deleka blisko Kopernika to je večer 8, so kino započne zaredovo, tohle je budiski kamentni dom, a na stronach tu toho namakače tež dospone program lečneho kina. Jutze sče přeprošeni na volejbulový trénink k pospytanju žone Viktorie Voklice chce ja potom do nové sezóny startovač snano tež z vami. Trénink na probu takrec započe so jutze večer 6 ve Voklečanskej športovni.

0: Niko Trejici, koja ve prinim tijenju proslin do hota, abo tešto pistovanje dolje hakle ve cicim tijenju, abo cilin nakoncu proslin, tuš ljube djeci, kotrež sčežno votučeni, chceče naše hodančko vodač. Niko tre pšipise smižno dostali, napšikvac Svoklec, abo či spančic Kukova, a tuš poskače tež viraz, začim dre djeci tunkroč pitaja, šta si misliče, što jule opisuje.
1: Ta kulvata.
2: Ta je červená a zelená.
3: Tam sú bučky nudské. Niekotre sú celé vatke. A niekotre sú celé škrupavé.
4: To sú všaké kiopsa.
3: Vlečú ten najlepé svoje.
5: Skúďarka.
0: Tu ješ napísať, že s pomocou mačere abo nana, milku, sapský rozvoz, váš šipis očakuje. A jeli zomáče lošť a chcete, postřečete i spoladnicu.

Što ich meine, ich dann auch trobe, sto ich zu zwobitlerskim Polizistom, wobritschet, Jensa, matunza so, pschichotnu svoju rečnu hodzinu, panchitsach kukove, a to wot popo na störioch doschis, tschich, wedome za retnisko zjaska. Jensa, raz na serbski spiu, abraženu kobasku da delan, zjauna proba serbska muskokora, delane wotme so, Jensa večer sidmich, a to na dvore, domu delane konecach. Also so romatni z drujemi spivač, to čini tež vonem veselo, kot siš so zetkaja. Dženca večo šestčiš vekoruj rumnosti srpsko ludova ansambla tu vemešče. Juce večo je kino pod hovim nebjom na hinašim mestne dišli tu na rođe Ortenburg, menujce naš prebjene hase čistvo džesač, to je tam Jež je nedeša budeska voclavnja, jedeš po tekim gorbarsku dille a odpočíš před mostom a mynom napravo nuc, tam dilleka. A kotre filmy so tam vodnitka stajne vodoru pokazaja, to môžeče si vobladač ve programe budeskoho kamentného doma, to namakače sovie internetče. Jutze sče přeprošení na volejbolový trénink po spytaniu žony Viktorie Voklice chceža potom do nové sezóny startovať na trénink na probu sče prošení po tejkým večer. Šestčich jutze ve Vokličanskej športovni to bude a gmenská rada pančice Kuko ta zmeje svoje přichodné posedženie za jutzišim štvortk a to večer sedmich. Ve viace zamirovej rumnosti Kašecach. A ja štúšne je si ešte aktuálne vodače vuladka, vobladač Mou, môže si je kúždym škúli času vobladač a to ve ARD Mediatice, potajkým tam vuladko tiež namakače. Česač menšinu, dosedmiš je.

A v dolom času v pozinach je žaludžo na ju a na sever a do vokotnych Čech abo tež do Polske a zastruze k Atlantiky, Španijske, Francuske, Portugalu. Haj a žitovske horine, te sú cíle blízke. A te sú ndre najmenšie srečne horine Nímske, Zatopak, Skiča, Přírodový park, voprože tojš do povešťu a povedku, nevšidne skaule a skalizne, kýž nastavachu přes vulkáne a tam máš šikvane zanesene vesky ze zahonjovužicu typickými tykovanými domčkami a celé vysoko horika na nímsko-českej ránice leží najvyša bauda na 752 metrach. A stúte je máš překrásny vúlad do vokoline. A na Luši z tej vieža, kotruž je budovský grafika Ralf Reimann načísnil, zajímavá to vieža, na kotruž tiež kúždy džičo s veselom spiešne hore biežíme starší drekus k bule jachlo. Další tajký dôdom, kde za džiči je, si ze žitovské železnicu do horin doječ startuječe na žitovském dvorništu a potom môžeče napríklad ve Jonsdorfe abo tiež v Ojbine vulisť a v Ojbine na historickú ruinu tamnejšieho hostko kloštra pučovač. Jeden taký tip.

Ještě také hudbě musodere hýbač jednač menšinou posedmiche. A za zobrchu so športové vuměnění za cí nutskomyšanské šule Kamiencu polipšili, so janové športniščo s romadným občeliňom s městom Kamiencom a v okresom Budešin zakladně zaniruje, tam nastavuje ale tež nové tvárenia, například s modernými myjerněmi a tak dále. Vůživač cíža při připravu šulaky a šulerio cioch Kamiencky šulopotekým a Jutze je tam namiestne zbiehanka. Abo čakajče raz nenic Jutze sredu, ale haklec štvortk popodňu na pocioch tam na janovom športnišču Kamencu.

A ja što maja turistča při sebi dyš su posvědče popuču, šuđe steja masy ľudži a činja selfie, abo nevím kelko foto, například vo starý vodarni tu ve měšče, dyš dunda ja po novom puču runu smudile. Hej, batarie a akue vůživame popravom tež tutoch šmuratko dla šedne. Vulky džil, tak ich nastroju šak nevojnče bez bateriju, a tak šak hoča so tute mobilne neodvisne a bez kabla vůživač. Tola dokaj pšindute stare te prusne baterie a akue. Na žaden pad do domjacoch odpadku ani do čornije tone, přetož ve tutech bateriach a akuach je vile, vile jedujtych mačiznu. Tute so separatne přes vosebite procesy recykluja. Vopkode abo kupnice dyrbja to dla prusne baterie a akue přiuzač, samo dajke kišnesče tam ani kupili. Tež baterie za auta môžete bez platne vote dať napríklad ve tvarských výkach. Ďalšie zajímavostky vo téme sme vám našej app MDR Serbia a na našej internetnej strone zestajili. Tam zoniče mes druhým tež, čo dla telko ľudí Polsky všetko hýšte svoje odpadky do jenie a sam z nej to nemeta. Abo tež zaopváča ilegálne odpadky přirode našu tovaršnosť viacere miliardy euro. Vos blitter.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Kompjuterowe muzeje CETKOM we Wojerecach budže od 1. septembra za šedne publikum zaurene. To je zaožba muzeja čeraz dželiva. Od septembra poskyčuje najprve raz jenož vodženja za skupine na skazanku. Pozadk su financijalne čeže muzeja. Mesto Wojerece bie vopsamknuvo od kletuša svoju přiražku Šmoneč. To bie dotaj 25 000 € vopleto. Tež mieščanska bynjena tvarska dołažnosť muzeje we přichodžižo penižne nepodpieruje. CETKOM nadžija so netko na možného šponzora, kotrež mu muzeje znuze pomač, vun chce sreč mesaca do Wojerec přijeć a z miestom a založbu muzeja vo možnej podpere jednač. Za serbske prosnické dzieci sú ešte niekotre poskytky, kiž vukniované nesú. Petina Wenderotová má nadrobnosťe.
2: Ve Wojerecach na dzieciacej a młodzinskej farmie maja 4. a 5. prosnickým tydzeniu ešte niekotre svobodné miestna. Kajž reknú zamovita Elžbieta Hojerová od křesťansko-sociálneho kubvanského skutka väčší so 4. tydzeniu šokuvo vokuvo zeživenia. Poskytky je za dzieci od 9 let. Před posledním týdženiu prôznin zmeja na farmie potom znova týdženskú cirkusovú dživaničku. Šulský muzeu Stroži maja toho runia ešte miestna za dňovne poskytky. Zamovita Malis Konechtec od domizniského tovarstva Radiška z Žili zopváči přinožk za 10 € a všedne môže sa maximálne 8 dzieci vobdžilič. Dzieci dživaja barby a papieru z přírodných materiáliu, pučuja po přírodže a sú kreatívne.
1: Porno tomu sú všetky poskytky serbského šulského domovstva, miestrujem šíče, kreatívny týdžen a športové kemp ve smerdaci vukniované. Knofel a přečeljo vokuva Jana Šota a Kaspara Disoka reka čerauše dobe čerske mústvo 4. stácie Zadkula Beach Volleyballovej túre. Oni přesadžichu so jasne z 2. sáčpomaj přečivo dživé myšence. V koniecach rajachu za mestným modinským klubom jenojš nekotre menšine dobehu turnier ze džiatnače mústvami dešča dla přetonič. Přichana stácia buče potom ve Votrovie, tam je hesvo tanktop, potekim spodne abo športové košle bez rukavu. Ve Wojerecach je sočera dvúriečný prosnický projekt Nemsko-serbské dječace miesto Hojky Vojky zahajú. Kaž praví projektná navonica kultúrnej fabriky, doživia dječi hýščať do piatka, ka kľúčové miešče dživaja a bydla. Tak vopytaja dječi, rúne takéž dorostčený jobový sento, pytaja dživo a zaslúža fiktívne peneze, kež môža potom v kíne, hostčincu abo za ľutvú dač. Domovina projekt podpieruje. Tak poskyčuje rečné centrum Vitaj rečnú univerzitu, kdež nauknú dieči nešta serbštiny. Rodžený Kulovčan Simon Širák raje v novej rajnej dobie za regionálneho koparského ligista prvý FC Lokomotíva Lipsk. 21-letný sredžopolný rajo zmení od poľského tradicijského koparského tovarstva Šlonsk-Wrocław do Lipska. Simon Širák dostane dvúletné zrečenie. Vukupovaný bu Kulovčan podľa modrobejich kulov jednotek amens a od uštornače do uđejatnače v dorostuj akademii RB Lipsk. A to one bychu, naše povieste, kýž namakače na našej internetovej strone rune takéž v našej dámodnej app, kýž ríka MDR Sábia.
0: Vedro.
1: V Budešine pokazá živé slibro 20 stopňov a vuladáme šire mročne na nebiu. Na tým hýli so dženco znova zvúčiť, te vostanú menujce. S blakami sa potom vo sebe väčšom podešťuje pri cúnym veciku, kýž nás přes cú džen prevodža. A živé slibro te zalieze dženca na maximálne 25 stopňov, dož se čete doživíč alebo si ľubíč dač, no to dobiče si dženca do nízkeje doječ.
3: Aha.
1: No tam menujce, jo. Dženca, ta maximálna temperatúra šipovičená.
3: No dá, šice do nízky.
1: Šice do nízky.
3: Peč po napôsmech je na počách so našim koncu ničo nestalo, štož môže nekak hačič, inak vúpada potom hižo, tož jedeme dále na západ, tam na Dživeč napríklad, abo tež dále na Štyri, tam so z Džila vopkat kopi. Dobro jesmo, přijemoj.
0: Serbský rozvoz.
3: A jeli mač lošt, tež do nízke, tam však máš tež zajímavostke, no a tež jenom zajímav kúpe. A vosreč nízke je tež tutun tak menovaný muzej, celé z dreva.

0: Tisch hakretschime vo Prase potom tisch jeho meno spešne dohobe samme. Danko Handrej, korrespondent ARD Čiske stolice, v přichodnych mesacach pak so Danko Handrej sprahu rožonuje po cirkunje 15 letach rozpravnistva. Za to je s kolegami ešte raz vosebite bohodžinski film produkoval a nam prahu ze svojimaj vočomaj pokaza. Unterwegs bei Sachsens Nachbarn Danko Handrej zeigt sein Prag. Tak rika film, ki so dženca večo mediateca ARD a tež na YouTube je vozevi. A tam přeradži nam Danko svoje najlubše potajne mestna v mestče Praze.
1: Te cilje potajne mestna, tete jen tak rade ne přeradži. Dokiž tam ta cijente, kuž sam byč, abo necha so tam převele turistu su, kaj štuje centrume Praze, a šesto ja te v poslednjih letach žini nesem tak, nakuž da pat přeradžu, so se tam nebu navalili te turistča. Ha, nik, když ja pravu opušči, može mi to poprom šoje, nebo često, wo može če moju pravu meč, a šesto sem ja tute mesta nek přeradžu, te přiladovarjam.
0: Na, netko praje, kotre da to netko su.
1: Když přijím do přečelio, od mě tu do Prahy, a já jim pokazám například rigorové sady, a kam může jen tam ladačka k svunso, zade roda, dileže, to je opravdu jen krásný vůkomík, abo když je němo ráno knapu pečích práze, když stane, a potom do pečinské zárode, potom stráho v kloštrom, že, a tam vidíte skáženě svunca, to jsou dva i také krásné vůkomíky, když budem poprvom práze, nebo doživíč. A potom jsou tež ještě také věcky, kaj, a to jsou české žurnalisty, ty samo úlky uši dostali, kde jsem já jim to pojedal, když je nemo lada na Staromáku, na staroměstském náměstě. Tam pláčí jedné pivo 109 a půsta kronou. To by za Čechu taky skandál. Poprom, kadroje může jo prázit i pivo, byč a když je na staroměstském náměstě, jo, do toho skautského instituta, když tam nidom na staroměstském náměstě, tam ty pivo jenož pod pojecu samo pláčí. A potom je například ještě tež také místno, kde se já rádi chodil, to je ateliér radostné tvorby. Praha je tež znata nic jenž přes pivo, ale tež přes umělstvo a kulturu, a má vůlkotné galerie, kajž například DOX, ale tu dávají tež celé mauké galerie a ta jedna galerie, to je jen ten ateliér radostné tvorby, a tam jsou nimi pravdění turistča, tam žiny nekoča, když mě to neznají, a tam molují lidi, kteří jsou dušeni, zbrašeni, a ten tam molují, a to jsou opravdu přes kůždy vopit veselá. A što jež mě pravdění, tam je celá čistě řečič, nemůže, tam se jen tak dorozumí umělstvo, tvarí te najlepšie moščiky, tež to je taký fenomenálny riane kučík tu Praze.
0: Praj, Danko Handrej, korrespondent ARD v Praze vo svojim novým filmie, kdež přeradží také svoje najlepšie kučiky. A Danko, přerač na mišika se potom kunclita z Prahu rožonuješ. Zavíš se s plakacím vočkom, abo?
1: Ja sem pravu, da zno junu opuštiu, šesto ja vím, kak so to čuje, jen so po tých celých letách se jen tež veselí, so je tu často ježdženia mes Úžicu a pravu, konce jasne, ale to šon češko pane, dokiž tež napríklad tu te kolegi, kiša tu v studiu mám, vůlkotné kolegi, to je pončon češko, te ľudži opuštiť čas, tež potom zanúriť do jinajších dživových obvukov, jen by vidieť, že šin jo v takým vúkrajným studiu dživé, to sú šo veľa menšie týme, ki sú jara spontáne, a jen doby tež jara spontáne byť tu disien, tu rozprávieč, to je jen celý naši mechanizmus dživa, hač v nímsky, čiž máš tu tvoje službu, a tam te vieš, tun ženia dživem od 8 do 7 čočin, tun příkladné ženy a tak živím. Te živou časem například, to jen tu ženy nesem oprajíč, što já činím z celá sredu, to všetko na tom záleží, što se u nestane, to jsi sám tu jako korespondent za televiziu, to říká, tedy byš 24-7, poprom všetko při telefonu boč a disonu, co stane potom o tom rozprávěč. To říká, na to se já potom tež zase trochu veselím v nímsky živat, co máš ty živové časy, kýzno jsou týdžen do to samojasné.
0: Toto opak pokazal nám Danko Handrej ještě svoje najlubše místnosti, kučiky ve Praze. Čenco večer můžeme si jeho pohodžinskou reportážu od 6. v mediatice ARD abo tež na YouTube pod heslom Unterwegs bei Sachsens Nachbarn Danko Handrej zeigt sein Prag. Vobladač a sobotu můžete si to potom tež ještě raz ve televizi Vobladač večer Bidl Knastedom ve MDR Televisi.

Karlovy Vary, to jsou za mě osobince, například dopomněnky na děčat, mladinský čas, to jsou kolonády, tamálně kupily fantastické tvary na šamantné hostčence, hotele a kofioně. A až tu už tam svůj důl přeživit, on znaje tež Marianské a Františkové lázně, v sousedství Takrec. A ve Karlových Varách samých, tutoch svojných kupilách, odměje se runě 80. filmový festival, jeden z najznačíších po celém světě. Štož je tam již raz byl, tun ví, jaká super atmosféra tam kněží, když sedí 1200 lidí tam v publikumě. Potom je to opravdu vůřádné doživění. Včera doživí to tamnější publikum romače s americkým holovotrajorium Harveyom Keitelom. A tuto včerajšie večerné predstavenie by opravdu tiež vúriadne rozpraviachu ze Českej z Karlových Var. A začerajším doživí publikum romadže te večerné predstavenie ze Sylvestrom Stallonom, kýž vo svieči rúne dženca svoje 80. národniny, kýž je po takým rúne tak staré kajš filmový festival Karlových Varach.

0: Wczoraj rano sem wam hižo povedala o žonje ze Sakskeje, kotraž je KI kumštne inteligence doverjala a přesto 1 milion euro přisadžila si po takim kriminelnim jebakam dopasli zaljezva. Hej, s čim su so zastojnice našim koncu takle zabirali, to vie Matej Džisvok.
1: Policija z G. Troha fota na przykład sedachu sobotu na A4 mjez Svonej Boršu a honim vujezdom, tam smieš 100 kam hajeć, viacač 500 auto pak bie přespiešne tam popuču. Zvotu medalju vudovi se Mercedes z berlinskej značku, kiš je ze 104 a 60 kam ha počare smalio. Šofer, abo šoferka, može so přes 2 dypkaj a 480 euro pokute veselič a smie mjesec noškovač. Vostanjeme na A4, tam bie nedelu rano blisko Porchova niezbožo. Renault je po lewej čare smalio a s hišče neznatých příčinou na prawe boxio a tam do jeduca Opela, do je potom do škitnej planky tučio. Škoda tam 25,000 euro a čera poponiu to dojnže k smertnemu niezbožu na B106 posta mies Leske a delným vujezdom. To chceše šoférka auta tam na auto přesčaneč a prasne do napřečo přijeducoho nakładného auta. Tež auto, kotrež chceše žona přesčaneč, přitom z niezboží. Šoférka je vumreva a cí dalšo vosebe so češko zranichu, zviazku a droha, da bie hač do večora zašlahana.

Nekoci rade křižovky, vopelnja a s tym svojo vědu přeproja. A nic jenom je sa staršich ľudí, je to také vesti trénink za mozem už preč. Tak a hinaše kvise však sme tež my vám hižo časši šo poskyčili, na kotrž z času tež rád ľubi vopčilili. Najaktuálnejší kvis vo serbskej reči, kultúre a cirkvinským živeniu namakač v aktuálnym vodaču rozlada. Kristiana Pinnikova je si kvise s 22 prašeniemi vúmysliu a ja môžu vám rieť svoju vojčku mili při tým tola napínač. To je fakt. Vaše vodmúvene prašenia môžete do redakcie rozlada hač to 28. augusta posvač a so vy so môžete tam tiež nešto dobyť. 8 hodin 22. Sa 8 menšinou svešiče povesče tu pala nás srbskému rozvozu Čenca s Matijom Džispovkom.

Stoj hori so za serbski spiut un mu dženca so vobdelična zjavnej probe serbsko musko kora Delane. A tuta budže večer sedmich na dvorje domu Delane ve konecach. A zromadne spivač možeče tež tu ve budešinje dženca večer šestčich ve korovi rumnosči serbsko ludova ansambla. Jutze sče přeprošení na volejbolový trénink k pospytaniu podajče potekým na trénink k pospytaniu dživne to vůraz, ale potrichí to zajímče, kotrež chceli potom zromadně se ženami Viktorie Voklice do nové sezóny startovat a tu ten trénink na probu já jenu praju, ten započne se večer šestčich ve Vokličanskej športovni Jutze sredu. Kmenská rada Pančice Kuku zmeje svoje přichodne posedženje zajúcišim štvortk večer sedmich a to tunraz ve Vierce zamiruje rumnosči Kašecach. Hej, prošu, kak môžu vám pomáč? Tak ríka naša najnovša svuchara, my sme ju nedelu Zcova prvníkroč vúsovali, až tuž cesiu na poskač tu namaka svúchoru na našej internetnej strone, ve našej app MDR Serbia a tiež ve audiotece ARD Sounds. To je ta pravá svúchora za dôľu čas, za prúzniny bych ja rekva. Čo več menšinou, dođu večiche.

0: για να κάρτα.
1: My mamy Lisia, to gudla jo aktualne udaše našoko kulturnego casopisa rozlad za dva miesiece, juli a august. Sebastian Elikowski-Winkler, možo vám juž povížiš, s kakými týmami se zabierajú ten raz autory na stavku.
2: Na titulnom obrazu rozlada ugledajú med färbu cakajúce Williama Edmunda Krause. Velejová melba z leta 1908 predstaja novou mešťanskú družku. Ku gežbie 100. smertného dňa umielca Woni zabera sa Hartmut Hanschu s jeho živením a statkovaním. Ku gežbie 75-letného jubileja Serského instituta letosa mežošo se ten raz obgoniš ve slíženiach na pelu serskej i materiálnej kultúry. Ved leta 2002 žašťa zabierajú se vedomnostníky instituta s kultúrnym derbstvom Dolneje Úžice. Nazbierané materiálie v ramiku vieceletného projekta se niento kšac pe kšacu vezjaviajú a sprístupňajú na portálu Zurabikon pod titulom Živé kultúrne derbstvo. Justyna Michniuk rozgrania se s Kirsten N. Beminejovú ve jubileju Jacvau Kojc drastvového domu ve Veriecach. Tide přinoskajo viacej ako drastva 100 let serskeje duše v Płachtach. Kirsten N. Beminejová ve Žožinca drastvový dom dali v stvertej generácii. Vena, co obchováš tradicionálnu viedu a ju dali dávaš močej generácii. Verna Sroka Kinajchcki už o viele let slíži na pelu serských staviznú Verjejc. V aktuálnom rozlaže se ven priobrošijo serskému procubarieju August Lapštych Verjejský. Lapštych je bu knigu šišťar a redaktor. Z nastavka zgeniem viele ve jeho živinskej droze a procubaniach za šišťanie serských casnikov, knigov a spivarských. Ale jeho statkovanie má vesebnú vagu za Dolnú Úžicu na to, co Verna Sroka pokazaš.
3: On je bol obsednik čišťania, toto písmiky staja, knihy čišťa a on je v svojej čišťani především dolnosabské exempláre čišťal, bramorský casnik tež, osadnik a viacore knihy tež v väčšine v nádavku Mašice Sabské, čiže on stronom tež bol. Ja som niekto k informácii dal taký artikel do Nového Casnika předpolu jeho 100. posmertnín 13. júlia tuto leta. Tu bude vojnič ten artikel a tam namakáče vo sebe tie informácie, kak je on skutkoval do smíra Dolnej Úžice, no? Jako podpieroval delných Serbov.
2: Ze svojich rešeršov jo Verna Sroka zvištil do tých miest, až jo Lapštych do celého šišťal 17 serských knigov, z toho 11 edíciu v Dolnoserskej rece. A jedna nuošť vás vecakujo v novom údašiu rozlada. Kvíz ve serskej rece, kultúrie a cerkvinem živiniu, ktoréž je užívala Kristiana Pinekua.
4: Ja som bola ve Kríbi na prospu Farária. Te som mieli tam svižen, obsaža tie cerkve a som diava tam nieco serského přednosu až. A pensom si myslíva, to nemžoš jan přednos, tam ceniš, pensom kviz užívala vo takých celozákladných serských přašaniach. A ten jo bol dvojorecný, sersko-nímsky, ja som stále necitoval tie serské přašania a te som mygali tie nímske citaš a pensom mygali na kšicko až, či možnosti. Jo, a pen Lucian Kaulfost jo tam tyke se dojel a jo kronio to jo vegin riedne, možeš o to tyke vyspytovaš za malé šece. Pen som to za malé šece pičku připodobniva. A pen jo Juliana Kaulfostova, nento se mi je přašava, vega máš o ten kviz, my tome raz nieco drugiego v rozleže v lešnem casu ceniš a pen som to tyke dolnosarsky formulirovala. Jo, razgledaš, kak se to přiozejo.
1: Jo, a poďme o tom porucenie namakajú šo termíne v tom novém rozlaže, termíne ve čakých zájemných zaredovaniu a pokazku za júli a august. Mňa za drugim napríklad viacová poezie ve spomnešu na Jakuba Barta Čišinského ku 170. národnému dňu. To zaredovanie bude na vúce Serského instituta budúšenie 5 a 26. júlia viacová.

0: за ту натуру, весебне за амфибије, ма кужда веда, шо јадно, кака, јадну вилку важност, тен проблем јо, аш там ненто ве тих сухих летах, јо бенје малко веды, там јо тике веле царобових субстанцов нучи, а пшесто лешу квиту там те алги. А ја сам не сум таки вилки фен тих јазорко, јо гаже веген шопо, пен мегу ја тике до такие алгоатеје веды залешт, але веле редниша веда, а лепша јо ве тих реце. Пля Депска, пля того депшанского места, да ио так, и фляцк, жо ж можеме се купаш, с вельгин цистею веду, то ио инак нижи, ио, ве живизни, так там угледат.
1: Gledajúci na pestupujúcu zmienu klíme, sú kupaňské jazore veto užitné za mešťanský klíma.
0: Přesto až ten klíma bude niento suši rovno v tom ležejském casu, pen kúžda taká veda, šo jadno lec jazorko, ale vesebne tá rieka má za tú natúru a tyke za ľuží veľký užitk. No, te ľužie bieru z rieky, tyke vedu za svoje gumna, oblivaniu a gaž ten klíma bude suši a zatím ga ugleda, pen jo, vesebne dla to, kdejme tu vedu nekak sebe ceštiš a tyke žaržaš viecej. No. Ten ekologický problém je, gaž máme cumavko vedy v lešiu, pen ta veda tyke nebieže, ta při samém stojí a toga botách je už dávno jeden veľký ekologický problém, až tých grobľov a riekov dajú tam zapšalem cuviele a cumavko vedy, ta veda tam stojí, tam se vecajžujú para přesto, v negajšných casách ju dalo přeci takú úsoku vedu, to groni šuži, žež ju se para nagromažila, pe taký úsoký veže ju to ordovalo šikno, sobu, ternione v tie vedy a te ľuže nisú museli tak vilgin se bejaš, až te groblie ordujú paruate a pen zarostu, ale niento, až ta veda celé týždenie stojí tam, pen jo tam tak vile pare, cumavko vede, pen chápiajú te groblie zarostovaš a tam ga se južo niento groni, až vile tých grobľov buďo musáš ordovaš vestajonych a pen veni zarostu. Ja to kaž telko vede nedajú, aby šuži megua veda biežaš.

Ja, skoro we posinach žinca sme byli v raju vede viče v raju bajkov ved slovenskego festivala bajkov v dešne přinesame viče přinosk, pšašame za planami v feriach a viče joga teke sledne šulske žen. A gledame například na aktuálnu kokotovú sezonu a pon stojho Anja Kochec-Švarcová zase v studiu vaša moderátorka. Ja som Gregor Klim, ježicom vám ešte riedno zbyt novátorov.

vstupiš na javiščo a teater graš, to jo juž jadn kšac, to musí se nešť už zvieriš. Na gluku dajo ve chršobuzu to javiščo vesem, o mogu se model už uprobírovaš. Studentové javiščo existírujo juž o tížas čele, to sú cebe týžen zvýšili s akciami a přitých, jo sobostatkovao a teke serska krajaka, a co ugetujo to javiščo, tak vesemne to budu jubšašaš žinca. Moj kolega Sebastian Elikowski-Winkler je obšašal za obšimiešami Lešovského údaša rozlada, k tomu slyšiš o více. Pán Bužo, mokše, my sme duce presporomie sprievie ove mistře v našom reže Rúžiske vede. Gratulácie máme muziku k zachopinku feriu. Jo, a ešte informácie ze športa, redne až to pedla.

0: había la carta.
1: My mamy Lisia, to gudlajo aktualne udaše našoko kulturnego časopisa rozlad za dva miasece, juli a august. Sebastian Elikowski-Winkler, možo vam juž povižeš, s kakimi temami se zabirajo ten raz autore nastavku.
2: Na titulnom obrazu rozlada ugledajo med färbu cakajúce Williama Edmunda Krause. Velejová melba z leta 1968 predstaja novou mešťanskú družku. Ku gežbie 100. smertného dňa umielca Woni zabera sa Hartmut Hanšo s jeho živením a statkovaním. Ku gežbie 75-letného jubileja Serského instituta Lietosa mežošo se ten raz obgoniš ve slíženiach na pelu serskeje i materiálnej kultúry. Ved leta 2002 žašťa zabierajú se vedomnostníky instituta s kultúrnym derbstvom Dolneje Úžice. Nazbierané materiálie v ramiku vieceletného projekta se niento kšac pe kšacu vezjaviajú a sprístupňajú na portálu Zurabikon pod titulom Živé kultúrne derbstvo. Justyna Michniuk rozgrania se s Kirsten N. Beminejovú ve jubileju Jacvau Kojc drastvového domu ve Veriecach. Tide přinoskajo viacej ako drastva 100 let serskeje duše v Płachtach. Kirsten N. Beminejová vežo žinca drastvový dom dali v stvertej generácii. Vena co obchováš tradicionálnu viedu a ju dali dávaš močej generácii. Verna Sroka Kinajchcki už o viele let slíži na pelu serských staviznú Verjec. V aktuálnom rozlaže se ven priobrošijo serskému procubarieju August Lapštych Verjejský. Lapštych je bu knigu šišťar a redaktor z nastavka s genijom viele ve jogo živinskej droze a procubaniach za šišťanie serských casnikov knigu a spivarských. Ale jogo statkovanie má vesebnú vagu za Dolnú Úžicu na to, co Verna Sroka pokazaš.
3: On je bol obsednik čišťania, toto písmiky staja, knihy čišťa a on je v svojej čišťani především dolnosabské exempláre čišťa, bramorský casnik tež, osadnik a viacore knihy tež v väčšine v nádavku mašiste sabské, čiže on stronom tež bol. Ja som niekto k informácii dal taký artikel do nového casnika předpolu jeho 100. posmertnín 13. júlia tuto leta. Tu bude voľnič ten artikel a tam namakáče vo sebe tie informácie, kak je on skutkoval do smíra Dolnej Úžice, no? Jako podpieroval delných Serbov.
2: Ze svojich rešeršov je Verna Sroka zvýštil do tých miest, až jo Lapštych do celého šišťal 17 serských knigov, z toho jednošťo edíciu v Dolnoserskej Rice. A jedna nuošť vás vecakujo v novom údašiu rozlada. Kvíz ve serskej Rice kultúrie a cerkvinem živiniu, ktoréž je užívala Kristiana Pinekua.
4: Ja som bola ve Kríbi na přospu Fararia. Te som mieli tam svížen, obsaža tie cerkve a som diava tam nieco serského přednosu až. A pensom si myslíva, to nemžoš jan přednos, k tam ceniš, pensom kviz užívala vo takých celozákladných serských přašaniach. A ten jo bol dvojorecný, sersko-nímsky, ja som stal necitoval tie serské přašania a te som umegali tie nímske citaš a pensom umegali na kšickou až, či možnosti. Jo, a pen Lucian Kaulfors jo tam tyke se dojo a jo kronio to jo vegenriedne, možo šo to tyke vyspytovaš za malé šece. Pen som to za malé šece pičku připodobniva. A pen jo Juliana Kaulfors to vám, nen to se mi přašava, vega máš o ten kviz, my co by raz nieco drugiego vyrozli, že v liešnem casu ceníš a pen som to tyke dolnosersky formulirovala. Jo, rozgledaš, kak se to přiozejo.
1: Ja, poďme o tom porucenie namakajúša termíne v tom novém rozlaže, termíne večakých zájemných zaredovaniu a pokazku za júli a august. Mňa za druhým napríklad viacová poezie ve spomnešu na Jakuba Barta Čišinského ku 176. národnému dňu. To zaredovanie bude na úce Serského instituta budúšenie 5. a 26. júlia viacová.

interesantna je otika, až v botách, ta rieka se želi do veľa čugov a menších riekov, a te majú také svoje minia, a jedna ved tých nogov tej rieky má berkovách, také to mi je sprieva, a tam je to mi je také znate, te ľudia pen viežie, že ta sprieva bieže, na tom je také peznaš až nejskýry, je to v negajšných casách, bolo jo, tak vôna rieka, tak vôna sprieva, dlatego až to mi je nekak vestalo, žinca je to mauka groblia, a to išti na kortách jo vižiš, a také te staré ľudia to také išti znajú, te vižiš, že jo sprieva vacej, tam žeš ta rieka Opla, Debska, Dešna, žeš dajo jano janu rieku, tam te ľudia to mie sprieva, viecej neužívajú, ale gronie jano rieka, my bydlíme při riece a máme uky při riece, tyke to je nieco interesantného.

casach napšadu ta veda sama běžala tam pla pedgolje, pla gulkojc, dajo taký mokši úk a z toho úka je ta veda už o njega musela namekať sebe drogu do botu, to groni ta groblja je orlovala ureta janohu pla medueje, žeš ta veda z reky tam nuč přižo, ale v tom dolojcnem želju je to napšadu jedna přirožbna rieka, a to se týke výži, až tam s kajakom ježoš, tam už ogroni reka, nie je taká narovná, ako pla grobľov to cesto jo, ale tam se vena napšaudu vio. Jo, tak ak natura jo to kšila.